0: Meirut atar wasasha. Gartiv bert haidri ala freshen, agus ta korleishu gala rupshin in anad slante a monat et haig unifil. Duru aratis o ogli na heiren gul kunta sakab et haidri na heiren fad, agus gulshed slant avalte. Tá na meán chumar sáide sa Liban na tuairis gúganar na Fórsa Israel ansa teonnéir in neisgirt na tíre ar Maidin, teagan an tuairis na stála ar an bhógra a rinne Israel agus an Liban in é, gur socrúh sas cogad atrab a górá TV ar bun na Washington Verica. Ach dúirt Israel Katz ar a cosanta Israel ar Maidin go leanach siad san orab le na bheachtas talún sa Liban. Khan ad Islandal nation to Israel Itamar Ben-Gvir on coin to fi huskorik dinu agusturcha gurdarmad moratan Dirt's effigy slant in Gaza gur Mariv Niner Palestina Heralide, Kugur as Saint Tail Hawan in the mask, in Yonsihir Rinne Forsi Israel. Dirt's Gunyarn Etzalan Israel, Unsihir et Herikin Garuson, Eganam Kena, Riv Vrakon Lay, Nilain Vlas Rotig Aram Israel, Fina Hansihisha. Tán tíseach Michael Martins an ungarin yo vat mer rint crinige ege le Kennedy as tíras in Europe riv uachtaranach na tírisha ar chúle intas na Europa on gaid lá gun vísa hagan. Bei crinio ege le Peter Majar a hannig a gorbach der Victor Orban mar frivere ar a tír an vísa kate. An aimsir, stolach gwych agus mŵryl washti ta gelt ar maedin agus trefi grein agus mŵryl wad o chéle y maxala. Seet y gwy rupanta yn ier agus idir gha chymdeg agus siacht chymdeg Celsius y fesyn tuch dy sarda. Sin o wylgach wrth i nŵ iechda agus aimsir y gwydi wyr fan lei.
1: Gwyd ymlaen mae gyda farian agos wyr gyd ffaelta y loctesiart y gybal ffarsta. Fi an teractas yn sio, bi'n tradfest yn sio, be fla lliol na heran yn sio rhyfawad agos fi leher ta ffeile na men celta yr siŵl yn sio.

0: ach tá súlaig amach bhí siad réil leis sinis go bhfuil sé crothaíodh
1: agus go bhfuil sé agus go nebrin se bhfuil a géisiad le anlainne agus na deis na ebre a tar fáil bhí mar cant le léirí thar teleíse inné faoin cheiste agus bhí mar geirí fall amá Ro rud a bí dúlta fan cheiste ó éit a bí go deacu agus dúrlam in a riire ní. Ní hocú leis an té seo fiú rud a bhain dúlta ré faoin
0: cheiste. Sin mar go bhfuil siad a cairíir tá sa steach is gafa.
1: Well, dúirt me hén sin fásta. Ach in a riire go bhfuil se tórt deisiní. Dá chólach tí bag a neus bléatha féimú agus tá se chur fástaíart alhúr ar fáil.
0: Sin é, go díirch ní amháin go bhfuil muid chur ábhar gaige ar fáil. Ach, tá sé Could you let in Gaelic or in Shaw?
1: Yeah, Gajira, Gajira, I guess not nailed out to be for Shan. The Kaima Boguta, Nathan Cloggafal Gilmarin, Achem, Lorlan Fanela, Tywart Nafela.
0: Agus sin rodela, tá mé chob brodúil as an ábhar a tá muoinethe againe agus an ábhar gaiiligigiig atá le feicáil agus le chléisteáil an seo inhéan a fudan eile ar fad agus leis an deiseáil é sin hispáint céó bríomhar is atá an airnáil ag an éile ceilte agus muid sin seo email fear se tá chó brodúil as agus bhí mar thuús sa chaaltarlan ar an chéadíthe an ithe oscailte agus deirtha nachrá is ag nár thuig go leor na cóiltaí ón Bhreatain Bheag nó Alban nó Galicia nó an Bhreatain go bhfuil cehrú gaoltachta go bhfuil an gaige le cléisteáil i leor na cahraach agus is sínta chun rud é an deis sin a fháil ba tíl an bhfuil an éile gáil go mbeidh deirtar lom go bhfuil
1: Yes, a high shift should tell we're going in shall have the to fat. Madam go shift token and we'll shift a healer junk attention.
2: Was shouldn't have been. Came my shim boss in the Malaga he knew my sister.
3: The gone no while gets be a play la upper bola.
1: The gee gets up yeah you get you. You wish about the new so there than motion and there hint to it a was la hold the wallet at Jasco Walshire Yakadara Sugar Gala. I guess and tower to one unless me do to watch your high row of go should fall Jess Lord Ladini Corlia Lord fan na tahi parson to taku hen ladini at an sinner and your fossa la fad an leid jesh.
2: Sinimod, agus jesh a fin son gach blian le fyrin ye bulan tu ladini fecan tu na hai na cairnig tag darash o'na tiere la o'na colach di ela fossa nach mi an on liliad na blian agus jesh a fe caint lo. Go parson da agus crack a fe agot leo agus co chans gynnu di cynnu legan beidr a fle agus mar shanda rodda Harley Rivershaw gyr asgar roddi.
1: As
2: an flé a rimwyd, so sin yn bwa is mô agos un da chai a fe ar Iacadarys, ac ni sas da fe ar hiw.
1: Wel ysdig yn cwl sia la fe, rhywle yn siwgyn?
2: Niel Barl. Niel
1: sia ffog ni gyfo. Niel
2: Barl.
1: Pesig enie, enie. Niel yn nynia geisio. Enie, cogwyl yn mynd bwys.
0: Niel sia ffog rhywle Trinona.
1: Trinona, un tamoi. Agus rosef y Malterart, na roi job yn ei bu elygaf, ni he?
3: Fi misio y lahar eg Cynial Pitch Island International, mwajin yn ie.
1: Dymar fi sian.
3: Fi sian. Fi sian. Fi sian. Fi sian. Fi sian. Fi ard cae, dyna ma hos yma hon, beth sy'n jacker cion ocw o'r rhan i'w actor sy'n un tach o mai gwyl jes yn ei dyn i'n ei anu
1: o'r petal y tarlw gys gwyl smwyt i
3: o'r lahar
1: un tamai bonig i saltus agus mila mila bwy has ys bwyl ysio hag yn yw'r magin agus meif lor hwmad latar ish mar ysgart fad y job lor yw dyr ti lam sy'n chocom ar y chwer ads na gai yma lor bari ar fan job lor hwmad fa fal farsta ac eisiau ni hei mai sef mila bwy has agus galanta y fe cant lef cwygi hyn a cwygi cwygi tri sef y geisiart la bwyr sgilt ymwyd y creulw bio magin yn yw o yna dan mac y gri lair fel farsin sio eg ffeilet na men celcha fichu fichu si galanta gowal sia brec hogra dwi'n ysgwyr o Virginia Marchler Erbelter Tasha Lenys agos y fe Lerna yn sio Ciol Biog yn Difer Magin Fasta Smail am hen y gori yn yr ata Ciol Biog yn Sinead na cenni yr anedl agos Mickey Farn yr ytar Sinead Jefus o gynnyn yeri sio
4: Ta mynd i'r gol Rod Deprol i Anu Waltz agos Rail Biog
1: Wiu, yeah. Maishif, galanta, un ta jas

0: fuinne bhain há ceirta go a cheáin tá agus leis an bhuiineh san ar fad an biné a cheapan tú a thugann sibh don locht éisteachta don locht fiachana nuair a bhín sibh seint catá chu mealtach fé an giúil tradisiúnta fé láthair mar thob bora féin áfuil
1: á thosáirt thob boga éigin tamacht fé láthair leis an fócas an ceol tradisiúnta istácha do you know agus just há annach a dhaoine ógah just been some mass you know as I was talking the bunny or no kneecap sits off you know how a girl and cooler is lens in August as a an yes le fishkin you know
0: agus leis an gáil in tagan an cultúr fiti fuerte cíl in the foulum na tangan in is agus an
1: a sim gig a chéine e lauert an is you know so a sé sin anna yes you know cos it's coin lumps an orvi the ogni ar sé Nor sé cool mar den sé dé a lauert ná bheith seint ceol gaileach ach, you know, dan cúpla gain a seint ar nás ma héin is na veglís is carmach sé tónar sa adag nor bhí mar a scoil ag bhí ar bach tún ar cahar gan a bhí seint ceol gaileach ag an ám bhí na héin leine seint rach ceol is na héin you know, so ha sé dast le eisgan tréis na blianta bada seint.
0: Agus ní hafa oin go seint an tussan gitar ach bhí cúpla úr le seile leis a gut nair a bhí sní sóige achtrig do mai alar sun is ná bhí teile wam.
1: Ní dar mi fach mi alar. Nor bhí sa óg is tóch os ní sa machar cúpla úr os ní sa machar an fada óg stán ar scoil mar ín gan héine. Son vinnis trí las in concertina chas wamen or abta chasa da forte gint to galt. Agus an agar, I'd say, ó bhís trí díag, ar ás sé díag, bhís a seint na drumí le Paul Flannery is Dan Devan, a banna bhí gint a dhangan, era 51 a stóla minn enam bhí ára. Agus an son, ar bhís sé díag, just for us, bhís asam bhí ára, gór cóg gáil, agus hogus sus an gitar, agus am a seint in gitar a fada hín.
0: Well, gnaidí sé leat, agus gnaidí an saura liv is semint, agus gwer míle maha gwef astachtisdach, sola vóca sif slána gwein hon sif chun.
1: Blasha da, hiol hiri hiri hwyr dwi'n ystod. Mask and Bertgan ar Seamus O'Begley agus Steve Cooney yn ciol y fydd ar son o haint. So ham i con tri ffolca haint. Ham i con yn ymar yn cilt cael nam West Kerry polca ciri hir. Chwm Steve Cooney yn tarn yn cael yn ystod yn satr yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod yn
0: ystod yn ystod yn
1: ystod yn ystod yn ystod yn Polka gan enam an A-trish, so when we do that,
0: it's a... Gormila
1: Mahagat, Bert. I thought, Gormila Mahagat.

Wal, wal, wal. Shinny, sir. Man, insta, could you for Dal Waldy, Ray, and Ye? The screwdy, rubber, I guess, Tessigum gold brew. A gillar to ye freeze your cheer, I guess, na poeshi, torche, your screwdy air chest, I guess, Manchester, could you for the Ray? Gillar tish murray. Na hí gur a fanartla ar tá stéir a daras go bhfuil siad go dtingin an farm a bhí a rusa don agus an sin caiise dé a thuirt a ríiste agus a ríiste le a dheall ar í a na trúaíod se milltsena tá nám sé seo cé an amhail tá se cé a más a má bhí se batra linn sin níos loige bhás fan chárneal seo a gníine seo go hálcan nis se ceal Cobran a gallor mor sin hen a na coma tan jardinion tan drim briste mor ysgart ag yn chachtyn agus ma hen o ma hen stw hen gyd yn cwyg eich lwg na gwyg i bala bai ffana sy'n lwm na wanae fi ma gen si ddi fi ni dar noia gwyl rynch eicha la bronw ar yn eich lair na gael ag yn ocaj yn y mewn mwyd i gynsio dyn y heistari Gynsid an dôn o'r yl y gilir Cei hiad An jaihir iarna ar yr lysta Agus mwyd sy'n

Juicy David Ducey, Stephen Doherty, Kieran Leonard, agus Ryan Malloy, North by Northwest versus Daruhin, agus bhí muid gheas la piece a big dar chigil Rathlin. Rois a bhonar iau, was it seo bíú galant, seo gheas ar a galant, agus na gheas na rihin seo am gheas muid gheas la donal agus mora agin seo tamalt bag buidja a hain. Agus gheartar gheas gheas gheas tradition te, gheadagin gur on a bhí donal agus mórag gur on a scríú agus cinál másc an da gaelic na héran agus gaelic na halbna bhí an rísin lom gudir a bhair mo chinn agus mé thar an tseir ar rathlan an sin éis tear a le bhain sin sult as an fís a sin leis an didgeri dú cé bhí an bhí mé sílim gur an sma Vi mwyd geis tart yn sy'n la Outback. Yeah, Outback. Agus cynbyg dar chygil Airplay. Agus barch y fiyn sy'n y grwpa. Martin Craddock agus Graeme Wiggins. Agus trein dweud na jas a ffad. Chos ydym o'n yn dwfeid dy lwy cyrn ni. Ac ai mae'r sioha cael nes mô y mîms y tar yn sys. Mae'r dweud mae Baka, yn sigilatar yn album sio. A ta cynbyg jazz yla, agos bydd mynd haran jas o amgy ceile, Dance the Devil Away, ta sio un teimlo mai ffasta. Ach sio ne, a wasyn sio, nyr hana ma'n chachtar ach sio'n wyd, ke bitu hyn, dar lam gyrra ham sitor yn chyn sio. Rybyg jazz didgeridoo, la clyn sio'n sio ffasta, le sio'n grwb y coel Austral, agos Bok choy, you've heard of it in Fisa, show. I love an album, Thylacine.